0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Na nic.

Je pondělí 9 hodin večer, posloucháte Dark Wave na rádiu Hey, od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Už po sedmé se vrátíme do gotického hudebního roku 1996. Přeji vám příjemný poslech.

Dnešní dvouhodinový návrat do roku 1996 jsme otevřeli skladbou The Gospel of Inhumanity amerického projektu Blood Axis, za kterým stojí Michael Monahan. A stejnojmenné album patří k nahrávkám, které nelze vnímat jen jako hudbu. Je to směs Martial Industrialu, neofolku, historických citací, rituálního patosu i trošku problematické symboliky, která dodnes vyvolává spory. Právě proto ji berme hlavně jako dobový dokument jedné hraniční polohy postindustriální scény 90. let, fascinované dějinami, mýtem, mocí i temnými stránkami evropské kultury. A teď se přiblížíme ke gotickému písňovému tvaru. Němečtí The Hall of Souls vydali v roce 1996 album Exit, už druhé u německého labelu Alice In, který se dodnes podílí na mapování kontinentálního darkwave a gotrockové scény. Skladba The Sea z téhle desky přinese do dnešního pořadu chladnější a melancholičtější náladu.

Britští Van Damien se nám v Darkwave připomněli skladbou All is Lost, All is Gone, že klasický gothic rock v roce 1996 rozhodně nebyl mrtvým jazykem. Naopak v tomto roce vydali Van Damien nejen album Transition, ale ještě jednu kolekci One Eye Open. Možná svou hektickou činnost kapela přepálila, protože už brzy se dvojice vyznávající heslo Drunk, Stupid and God rozpadla. Ale teď přepneme do němčiny a do temnější elektroniky. Kalva Inada, projekt spojený se zpěvákem a autorem Brenil Gakem, v roce 1996 vydal album nazvané Zlo se tváří přívětivě. Tento název dobře vystihuje jeho poetiku. Temná, kabaretně pokřivená elektronika, dramatický vokál a zvláštní napětí mezi chladným rytmem a expresivní výpovědí. Z desky si pustíme skladbu Finsterezeit.

elektronickou část dnešního retrovýletu rozsvítili, nebo možná spíš potemnili Lights of Euphoria. Projekt Torbena Smise patří k výrazným jménům okruhu labelu Zotomok a album Beyond Subconsciousness z roku 1996 ukazuje, jak se tehdejší EBM a elektroindustriál postupně otevíraly melodii a klubovému tahu. Show Me Your Tears je přesně ten moment, kdy se strohá elektronická rytmika začala posouvat k emotivnějšímu a přístupnějšímu tvaru. Vydavatelství Elysin si dnes připomeneme ještě jednou, a to skrze dnes už zapomenutý německý projekt Morbus Kitahara. Ten vydal v roce 1996 debutové album Reviving the Fading Light a skladba The Lords Are Waiting, která nás vrátí do temnější, goticky zastřené polohy.

Darkwave nám dohráli Anstirzente Neubauten se skladbou Was ist ist z alba Ende Neu. V roce 1996 to už nebyla ta prvotní hluková exploze ze začátku 80. let, ale zralá kapela, která dokázala industriální minulost proměnit v přesnou až divadelně vystavenou formu. A tak funguje dodnes. Letos ostatně v létě vystoupí v Brně na festivalu Popmese. A teď se dostaneme k projektu, který se v druhé polovině 90. let stal jedním ze symbolů německé darkwave scény. Diary of Dreams, vedení Adrianem Heitzem, vydali v roce 1996 druhé album End of Flowers. Název zní jako obraz konce krásy, ale hudba kapely není jen smutek. Je to temná elektronika s rockovým cítěním, výrazným hlasem a schopností stavět skladby jako vnitřní monology. Z alba si pustíme baladickou kodu Tears of Laughter.

Američtí Black Tape for a Blue Girl na skladbou With My Sorrows zavedli do éteričtější a neoklasicky laděné části temné scény. Album Remnants of a Deep Purity z roku 1996 patří k zásadním nahrávkám labelu Project Records a také k deskám, které ukazují, že Darkwave nemusí stát na rytmu ani na kytarové razanci. Sam Rosenthal, který za projektem stojí, zde vytvořil svět dlouhých ploch, smyčcové melancholie, výrazných vokálů a intimního smutku. Z křehké nálady se teď přesuneme k tvrdšímu průniku elektroniky, kytar a industriální energie. Chorvačtí Coptic Crane vydali v roce 1996 album Clarion's End u labelu Dynamica, pod labelu vydavatelství Machinery Records, domová například Ant One. Kapela patřila k těm jménům, která v 90. letech rozšiřovala industriální rock mimo angloamerický prostor. Skladba Devil in Disguise je svérázným coverem písničky od Elvise Presleyho. Covery vůbec téhle partě šly vždy na výbornou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Jeho africký projekt Battery 9 uzavřel tvrdší dvojblok skladbou Kiss the Machine z alba Strop. A právě tady je krásně slyšet, že industriální rock 90. let nebyl jen záležitostí amerických a evropských center. Battery 9 do něj vnášeli vlastní přízvuk, surovost i zvláštní napětí mezi elektronikou, rockem a lokálním kulturním prostředím. A u strojů ještě zůstaneme, jen je necháme pracovat jiným způsobem. Noise Unit byl jedním z mnoha projektů Billa Leeba a Rhysa Falbra z okruhu Frontline Assembly. A v tady tom projektu přivítali ještě Marka Verhagena z The Clinic. Takhle ve trojici v roce 1996 vydali album Drill. Ze současného pohledu zní tato hudba jako otisk doby, kdy se temná elektronika napájela i z taneční kultury a přitom si držela kovový lesk a paranoidní atmosféru. Z alba si dáme skladbu Otherworld.

0: escape from this discomfort. That's suicide. This man will kill himself.
1: Skladba Dissect projektu Biotech nám v retro dílu Darkwave připomněla další tvrdou tvář elektronické scény poloviny 90. let. Za Biotech stál Jonathan Sharp, známý z projektu New Mind nebo Cybertech. Album A God Ignored is a Demon Born, samozřejmě z roku 1996, vyšlo u vydavatelství Zotomok a nese v sobě typické dobové napětí, náboženské obrazy, technologickou úzkost, ostrý rytmus a pocit, že člověk se v novém elektronickém světě pomalu mění v experimentální materiál. Po tomhle tlaku přijde prudké stišení a historický oblouk. Německý soubor Estempí dlouhodobě čerpá ze středověké hudby a v roce 1996 vydal album Crusaders in nomine Domini. Skladba Chantyrai pour mon courage nás zavede do úplně jiného času, k hlasům starých nástrojů a spiritualitě, která v kontextu Darkwave funguje jako připomínka, že gotická imaginace se nikdy neopírala jen o kluby a syntezátory, ale také o dávné příběhy, sakrální prostory a středověkou melancholii.

Po středověké inspiraci zazněl projekt Lonsai Majkov a skladba Pillars of Thought z alba Fire. Je to jedna z těch okrajovějších stop roku 1996, u kterých je možná důležitější atmosféra než encyklopedická známost jména. Temná scéna tehdy žila i z podobných nahrávek, z kazetové a malonákladové kultury, z menších labelů, z hudby na pomezí neofolku, industriálních nálad, rituálního zvuku a domácího hledání vlastního jazyka. Teď se vrátíme k gotickému roku, tentokrát přes oceán. Američtí The Shroud patřili k té větvi scény, která uměla spojit klasický gothic rock s éteričtější melancholií a výrazným ženským vokálem. Album Long Ago and Far Away z roku 1996 je prvním, které kapele vyšlo na CDčku. Z něj si pustíme skladbu Caged Bird.

Americkou gotickou stopu prodloužili The Razor Skyline skladbou Queen of Heaven z alba Journal of Trauma. Kapela vydávala u vydavatelství Cop International, tedy u labelu, který jsme si v retro návratech do roku 1996 připomínali hlavně v souvislosti s elektronikou a industriálem. The Razor Skyline ale ukazují jeho kytarovější polohu. Je v tom nervní tah, ženský vokál, klubová temnota i trochu špinavější undergroundový lesk západního pobřeží. A teď přijde hororová odbočka s pořádně béčkovou estetikou Frankenstein Drag Queens from Planet 13 byly kapelou, v jejímž čele stál Wednesday 13, později známý také se mnohem známějších Murder Dolls. Debut The Late Late Late Show z roku 1996 je krátký, syrový, provokativní a záměrně přepálený výlet do světa horrorpunku, glamové karikatury a pokleslého filmového braku. Skladba Hit and Rape má už názvem dobově ostrou provokaci, takže ji berme jako dokument téhle schválně nevkusné, komiksově šokující estetiky. All right, now we're gonna quit fucking around here and start talking serious.

Psycho byli a šok rockovou část dnešního pořadu posílili francouzští Electraves otvírákem Lost in a Time Vortex No. 1 z desky Shock Rock. Je to jiná tvář temnoty, ne tak introspektivní, ale karnevalová, hlučná a trochu poťouchlá. A teď se ještě jednou vrátíme do klasičtější gotické melancholie. Němečtí Drown for Resurrection vydali v roce 1996 album I'm a Human u vydavatelství Glasnost Records. Skladba Under a Spell je připomínkou civilnější, ale důležité darkwave vrstvy scény.

Britští Attrition nám skladbou Acid Tongue připomněli jméno, které patří k dlouhé historii postindustriální a darkwave scény už od 80. let. Martin Bones se svým projektem vždycky pracoval na pomezí elektroniky, experimentu, gotické atmosféry a zvláštně intimní temnoty. Album Three Arms and a Dead Cert z roku 1996 ukazuje Attrition v době, kdy jejich hudba nebyla ani čistě klubová, ale také ani čistě ambientní. Na závěr dnešního playlistu se propadneme do dark ambientu a duchovnějších zvukových prostor. Americký projekt Cowl, vedený Brettem Smithem, vydal v roce 1996 album The Sound of Fate. Název je výmluvný. Nejde o písně v běžném smyslu, ale o hledání zvuku víry, ticha, prázdna a vnitřního prostoru. Skladba Nature and Grace nás přenese do hudby, která nestaví na refrénu, ale na pomalém vrstvení, meditaci a napětí mezi sakrálním světem a temnotou. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes po sedmé věnované roku 1996, roku, který v temné hudbě ukázal mimořádnou šíři od gotického roku přes EBM, industrial, neofolk a neoklasiku až po psychobilly, horror punk a dark ambient. A protože devadesátkový kvas byl opravdu bohatý, můžu vám slíbit ještě dva díly věnované tomuto roku. Vždyť ještě nedošlo na taková jména jako třeba Dead Can Dance, Das Ich, Deine Lakaien, Soviet France nebo třeba House of Usher. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete kdykoliv pustit i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu znovu těšit v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji příjemnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Letos je to 40 let, co Metallica vydala album Master of Puppets. Uvnitř aktuálního čísla magazínu Spark o týhle desce najdete obsáhlej materiál. No a v dnešním Marotovo Rej si Master of Puppets pustíme. Užijte si Metalliku a přeju kvalitní poslech. Hey!

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Barotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz. Masters
2: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Marotovore je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli Metalliku a desku Master of Puppets, která letos slaví 40 let od vydání. V aktuálním čísle magazínu Spark najdete o Master of Puppets obsáhlý materiál, tak si určitě aktuální Spark pořiďte. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: A co to má být za film, Pedro Gonzálesi?
4: Rocky 6 Don Celadone, pokračování té série o tom boxerovi.
3: No, tomu nerozumím, zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
4: Tady Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
3: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No. Přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Coctangent.
4: No jo, Don Celadone.
5: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
6: Slyšíme se.
5: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
6: Ano, Ray. Právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
5: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
6: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
5: A na to si přišla sama, Lefrendo?
6: No jo.
5: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
6: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
7: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
8: Ahoj, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
5: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
6: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
8: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
9: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
8: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
9: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá: Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to: abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlech. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
8: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
11: Hey Radio.
12: Full time, rock for you.
13: Radio Hey.

Tak dámy a pánové, krásné páteční dobré ráno, vypadáme, ano. My prostě s Karlem vypadáme. Vypadá to, že jsme tam. Že jsme to skutečně propojili, jak se říká, do České republiky. Jsme za to rádi, že se nám to krásně povedlo takhle na konci, v závěru pracovního týdne. Si dám takovou malou krátkou zvukovku ještě chvílenku a půjdeme s vámi společně do hezkého ranka. 19. červen, svátek má Leoš, Leoši do Evropy 2. Hodně zdraví hlavně. Hele, já jsem jako včera třeba na to koukal, já jsem svátky vždycky bral tak jako, že na kalendáři něco je, jako dobrý a přejdeme to a jdeme dál. Ale když si všimnete, že vám popřejí skutečně lidé, kteří vás mají rádi a přejí vlastně i v průběhu celého dne, tak to hodně potěšilo a všem vám moc a moc děkuji. Bylo to už

Ještě prosím tě do toho levého sluchátka mi to tam hoď. Srovnej to pěkně, tak do stereo. Výborně. Jinak dneska, dámy a pánové, vás zvučíme z Luhačovic, náš Luděk samozřejmě zase jako každý rok a každé léto objíždí lázeňské objekty, tak je v Luhačovicích dneska. Nevím, jak to dělá, jak na to dostává papír, nevím. Je to invalidní důchodce z 80.

Jinak, co se týká také dopravy a silnic hlavních tahů v České republice, dorazí k nám do ranního éteru, ranního proudu Honza Riedl. No a partnerem samozřejmě ranního éteru, ranního proudu a vysílání pro vás hned od 6. je, a nikdo jiný to není, stavební holding Enteria Pardubice.

Krásně nás sledujete a reagujete. Tomáš mi napsal: Milane, nezapomínej, že i v Luži vás posloucháme. Ano, kdo by náhodou, přátelé, dámy a pánové, neznal německy, tak Luže je na východě Čech a víceméně okres Chrudim.

0: time, Rock for You. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, Rock for You. Radio Hey. Radio Hey.
1: Je tu sedmička, která říká, já bych radši sedmičku červený, no, hele, jako takhle brzo ráno, ne? Ale pozor, my dneska s vámi budeme i večer v písničkách na psání, proto si to dneska zkrátíme, abychom měli dosti síly i na večer na vás. Teď už ale Duga.

česká muzika táhne, vládne také Českou republikou, jak jinak. No a vy nám píšete tentokrát z Nových Hradů. Láďa píše, kluci, pojďme si dát třeba kabáty a zdravíme z Nových Hradů. Ano, my to tam známe, Láďo. My to tam známe, rádi tam jezdíme a proto vám tam hrajeme.

Bára a kabáti, máme také radost velikou, že se nám ozýváte z Prahy. Honza Riedl a dneska ho nemusíme schánět po Praze. A v 7.30 bude tady na lajnách, jak se říká, na špičkách. No a každopádně mrkneme na hlavní tahy dálnice Česká republika.

skvělá parta Citron, 7:45 hezké ráno. Každopádně dnes večer si můžete udělat zahradní slavnost u vás doma, protože my s vámi společně s Karosem půjdeme do písniček na přání od 7, tedy 19.00 do té 9, tedy 21. hodiny.

a pánové, mám také milou povinnost oznámit a ohlásit to, že Rock In zastavuje dneska v Pardubicích společně s kapelou Traktor.

0: Jak se říká, z hudebního členska do České republiky na hlavní tahy na dálnice ředitelství silnic a dálnic České republiky Honza Riedl, tiskový mluvčí za okamžik. Je to tady ten přesný čas, krátce, těsně, minuta, po půl osmé. Honzo, hezké ráno, slyšíme se.
1: No jistě, tady to je signál, který máme všichni rádi, to je kuchyň, dobré ráno, dobrý den.
0: To je kuchyň, ano, to je taková trošičku snídaně z kuchyně, ano, Honzi Riedla, každopádně jsme rádi za ten nádherný signál, ale jak je to nádherné na silnicích, Honzo, víme, určitě známe, monitoring, koukáme, sledujeme a tak dále, jak to tam vypadá?
1: A je to pohoda na to, že je pátek ráno, tak si myslím, že hodně lidí už i s ohledem na tu předpověď počasí a teplot, tak odfrnklo včera, což si myslím, že určitě jste všichni měli recht, protože v tuhle chvíli vidím vlastně akorát dvě takový hustší místa. První je na D1 před Brnem a sice ze západní Evropy se vracejí kamiony zpátky domů. To znamená v tuhle chvíli především právě v pravém pruhu nákladní šňůra od kilometru 178, tam to zdržení na 196 může v tuhle chvíli dělat něco kolem půl, tři čtvrtě hodiny, možná se to bude trošku měnit. Vlevo ty osobáky docela jezdí, ale je to takový, jako že s překvápkem, chvilku stojí, chvilku jedou, potom vůbec jako nedal. Takže opravdu to je takový život. Potom jinak na Pražském okruhu, to je ta druhá klasika, trošku husto mezi D5 a D1, spíš Barrandovem. Nicméně tam to není žádná tragédie, je to spíš takový, jako hustší se mi zdá teďka podle sčítačů dopravy směrem na D1, to znamená od D5 dolů, jako na Barrandov, tam je, jestli nějaký zpoždění, tak jako do 10 minut, takže dobrý. Pokud jde, když jsme rovno na tom Pražském okruhu, tak vám dám tip. My, když jsme tam loni dělali úpravu, když jsme tam takzvaně prodlužovali, takhle se oficiálně jmenoval ten projekt, prodlužovali nájezdový připojovací jízdní pruh od Barrandova směrem k D5 k letišti, tak my, protože jsme Koumesové a protože vás máme rádi a opravdu uděláme všechno, co můžeme, tak tady ten připojováček, kdo z vás už to objevil, tady ten připojováček, který normálně na dálnicích má třeba nějaký 200 metrů vypálím od pasu, tak tady má kilometr. Jo, to znamená, jasně, to znamená, že opravdu vůbec neváhejte, je to standardní jízdní pruh a jsme v zastavěné oblasti, jistě všichni znáte zákon 361 o provozu na pozemních komunikacích, to znamená, pokud tím jízdním pruhem pokračujete, nepodjíždíte nikoho, vůbec ničeho se nedopouštíte, pokračujete dál svým jízdním pruhem, to znamená, jeďte, pokud najíždíte od Barrandova směrem na letiště, klidně pokračujte volně tím jízdním oficiálně připojovacím jízdním pruhem, který má kilometr a pojedete kupředu. Samozřejmě, pokud už byste stáli na té dálnici D0 a chtěli se zařadit do toho připojovacího pruhu, abyste volně pokračovali dál, tak pak už byste pravděpodobně kolidovali s nějakým názorem dopravního policisty, do toho já se pouštět nebudu, a vy to neriskujte. Jo, ale jenom abyste věděli, o co jde. Tak, a ano. Mám pro vás strašně důležité informace, protože přeci jenom jako teďka vypuklo léto, no jako když ano, se podíváte na teploměry, zvlášť dneska odpoledne, zítra pozicí po pozicí, tak je jasný, že je teploučko. To znamená, už teďka, že jo, příští týden dostanou ty naše ratolesti vysvědčení. Takže hurá prázdniny, hurá dovolení, hurá na letiště. Tak přátelé, já jsem teďka v těch minulých týdnech jsem zažil takový ty hrůzy, prostě jak jsme to zablokovali letiště nedostupné a takový, tak jsem říkal, to přece není možný. Takže jsem se bavil s našimi dispečerama, pražské letiště normálně dostupný. Jestli tam ráno během dopravní špičky mezi tou, já nevím, půl osmou, devátou, jestli se tam vyskytne nějaký, nebo odpoledne nějaký kolem tý mezi tou čtvrtou, půl šestou, jestli se tam objeví nějaký zdržení, tak bývá kolem 10 minut. Jo, to znamená žádná hysterie. Jo, samozřejmě může vzniknout situace, jako se stala včera třeba na D11, kdy se tam vyválili ty nákladňáky, který se vysypali a zablokovali oba směry dálnice na kilometru 70, to znamená před Hradcem. Jenom kdybyste chtěli vědět, jak to vzniklo, tak můj soukromý názor, nejsem vyšetřující soudce samozřejmě, jo, dopravky, ale vzniklo to tak, že jeden kamion předjížděl druhej a ten předjížděnej najednou mu bouchla guma, drcli do sebe a společně se tam takhle vyklopili, takže opravdu smůla smůloucí. Nicméně v té koloně, která byla zablokovaná ve směru do Prahy, tak tam odsaď volal nějaký řidič a hele, ale tomu říkám formát, místo aby se vztekla, rozčiloval nebo něco takového, což se občas stává, tak ten volal našim dispečerkám a říkal, holky, jestli chcete do Řecka, tak jeďte na letiště, protože v letadle jsou 4 místa volný, protože já jsem v koloně, nebo hele, tak jsme to ale vyoslili s dopravní policií, že opravdu podařilo se vypustit tu kolonu ve směru na Prahu a mám to z nich. To znamená, teďka doufám, že mě poslouchá na vlnách rádia, hej, někde po internetu, válí se někde na ostrově, ej chuchu a i díky ředitelství silnice dálnic, jako? Teďka požírá tiramisu.
0: Jako? jako Honzo, to byly nádherné, úžasné informace, já jsem nedýchal normálně, sledovali jsme, kam se všude dostaneme a nádherné, vlastně nádherná ukázka koordinace a spolupráce, ředitelství silnice a dálnic, policie a tak dále, co se všechno dá udělat vlastně, nebo co se dá nějakým způsobem zajistit, nebo zase znovu zpátky zprovoznit. Jako Honzo, tohle bylo moc hezký to bylo, jako na pátek. Jo?
1: Je léto, co bych pro vás neudělal. Hele, ale teďka budou ty vedra a počítejte s tím, že se může stát, že zůstanete někde v koloně, ať už je to semafor, nehoda, nebo prostě vyčerpaná kapacita komunikace, i když já to nemyslím. On se moc jezdit nebude tady v tom počasí. Takže, ale kdybyste se dostali do kolony, tak hele, koukejte mít v autě kousek nějaký vody. Pokud tam budete mít děti, nechte běžet motor a normálně nechte běžet klimču. Bacha, ať ta klimča není moc přehulená, protože když bude venku 35, vy budete mít v autě 18, tak když vylezete ven, mohlo by se vám udělat blbě, nebo by to mohlo být na nějakou angínu, což stojí taky za pendrek. A vy, ano, který jezdíte do zásuvky, tak si schválně někde vyhledejte v technických podkladech svého ježdíku, jak dlouho vám, nebo jak moc vám žere klimatizace na místě. Jo? No, ona vám žere, i když jedete. Jo? Ale jenom, abyste věděli, aby se nestalo, párkrát už jsme jeli pro nějaký zoufalce, který, a těm se nevysmívám, prostě tohle je realita, jo? Že zůstali někde a byli zoufalí, že jim dochází baterka a teďka vlastně jako co. No.
0: Výborné informace, já ještě jenom přidám jednu informaci a pozor na zvířátka taky. Jo, Honzo, ještě na zvířátka. Nesmíte zavírat okýnka v autech, když je takovýhle vedro. Honzo, to jako, že jo, to se prostě nesmí. Takže zvířátka sebou nebo větrat, vodičku jim dát a tak dále, že jo, pejsky.
1: Ale především. Opravdu jako se zvířátkama zodpovědně, no jako, to je povídání na příští týden. Pojďme si
0: výborně.
1: Teď si užijte krásný víkend.
0: Honzo Riedl, hezký víkend, Honzo, těším se na ten příští. Mějte se hezky.
1: Krásné léto všem.
0: Děkujeme.

nadupané motory od Metallica, 10 pouhých minutek do celé do 8 raní. V další části se podíváme na letní počasí, víceméně do konce června čekejme tropy.

Ladies and gentlemen, no a v češtině vám to řeknu takhle, co se týká časomíry, tak pouhých 6 minutek docela a to nám přesně vychází Iron Maiden.

0: Bezvadná parta Iron Maiden, je tu osmička, osmá raní. Krátce po celé to odstartují Motorhead.
1: Hey Radio CZ.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Bylo 8 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.

legendární Britové, 1969 Londýn samozřejmě, mezi jejich nejznámější skladby patří Lady in Black, Gypsy the Wizard.

Ano, je to tak a budou nás čekat tropy. S letním slunovratem přichází do Evropy mimořádná vlna veder způsobí meteorologický jev známý jako tepelná kupole, která uzavře část kontinentu pod rozpálenou pokličku. Modely navíc naznačují, že horké počasí by skutečně mohlo vydržet až do konce června. S tím musíme počítat a s čím můžeme počítat, s jakými teplotami? 35. Is she really going out with him?

Další bezvadná známá sestava AC/DC. 10 minut do půl deváté. Krátce po půl deváté zamíříme za další informace a tentokrát Centrum Prahy, ale teď ještě Kysáci.

Úžasné sledovat, jak nám píšete a popisujete, kam všem všude vyrážíte. Do Českého Krumlova. Na Slapy. Ale třeba i Rakousko, ano, vás láká. Takže na dovolené. Stále s námi, za což děkujeme, že nás posloucháte a vnímáte z muziky Judas.

0: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz
2: Full time rock for you.

Další parádní muzika na zanet. 8 minuta po budeváte. Míříme do Prahy. Pojďme za další informací. Centrum Prahy má novou dopravní značku, která je tvořena LED diodami na černém podkladu, díky kterým se informace na panelu mění podle potřeby. Nachází se na frekventované ulici na Smíchově, kde začalo před 2 týdny běžet půlroční pilotní testování. Podle magistrátu opatření zabírá, ale mnozí řidiči si ze značky hlavu zkrátka nedělají.

hodně mě podově. V ranním proudu White Snake, David Coverdale a spolu. Další sestava, legendární nás čeká. My s vámi jedeme s touhle klasik rockovou muzikou docela do deváté. Rolling Stones.

dámy a pánové, pojďte s námi společně dotáhnout poslední minutáž, jak se říká, stopáž do celé. Bruce Springsteen za námi a před námi ještě Guns N' Roses, Brána nebeská.

0: Rock for you. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
0: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Dámy a pánové, frčíme do poslední části, do posledního času. Ano, přesně tak, budeme s vámi do necelé desáté. No a partneři Rádia Hej, Ranního proudu jsou Chládek Tintina Pardubice, Hroší stavby Morava, Hrochostroj, Marhold, Kvíz, Instav, Toramos, Pedasta, Kabel, Revis, Obalouna, Obalouna Týniště a další. No a pokud chceš pracovat v této velké partě, tak mrkni na velkáparta.cz. Stavební holding Enteria Pardubice.

Petra Máchovo jezero s přítelem na Dovče. Oba nám píšou: kluci, přijďte sem zahrát s Raním Proudem. Peťo, to je strašně drahý, ale jen co toho vypijeme a sníme, je?

0: Parádní muzika, 4/10. Hodně aktuálním městem v České republice bude Brno. Po necelém roce se opět na brněnský okruh vrací kolotoč motocyklového světového šampionátu MotoGP. Organizátoři se těší, že tribuny Masarykova okruhu opět zaplní natěšení fanoušci z celé Evropy, čemuž by mohlo přispět teplé počasí. Jenže to by mohlo být teplé až moc. O víkendu totiž nejen v Brně mají teploty šplhat až k 35 stupňům Celsia.
1: Radio.

0: než nás vystřídá, nebo mě, respektive mě, ano, vystřídá Jirka Basta, tak my to dojedeme do zhruba 3/4 na 10 ještě s českou lajnou.
1: Hey, Radio.

0: Dáme si kapelu, se kterou se potkáte a setkáte 30. července v Chrasti u Chrudimi.
1: Vyjíždíš rád, vracíš se tam, kde už jsi tolikrát hrál. Všechno je pořád stejný, jen čas ten letí. Jsi jako malej kluk, co si chce hrát?

Přátelé, The Paper Jack, náměstí Chrast u Chroděmi, 30. červenec, společně s rádiem Hej a nádherným domem u Konvalinkových.

jednou nám světla zasnou a pěkný chvíle sebere nám čas.

my se loučíme o něco dříve, protože zase večer. Večer s vámi zapaříme od 19.00 v písničkách na přání. Já jsem strašně rád, že Jirka Basta dal svolení k tomu, že nám vyhoví a zaskočí za nás, abychom si mohli odpočinout. Jiříku, seš zlatý kluk, seš zlatý chlapec. No a my se na tebe těšíme po desáté, to je úplně jasný.

Jinak partnerem ranního éteru, ranního proudu Enteria Holding Pardubice, H Centrum Pardubice, Enteria hokejová hala. My se loučíme, máváme vám všem, byli jste úžasní. V pátečním éteru.

malou chvilenku tady mluvené slovo Zavířová, Jirka Basta s vámi. My zdravíme našeho technika také Lučka do Luhačovic, odkud zvučil celý ranní proud. Samozřejmě na leháčku. Tak jo, ahoj.

dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem.

Tak to byla kapela The End Machine a album Quantum Fáze z roku 2024 a skladbička Silent Winter, kterou jste právě slyšeli na Hey Radio v otvíráku další hodinky. Čest tedy vaší ušlechtilé práci v čase, kdy se Milan Krčil rozhodl to zabalit a povinnosti kmotra v porodnici zavinili, že jsem tady teď já. To není taková ozdoba recepci a pohřbu náš Milánek. Tak se s tím smiřte a s výjimkou jedné hodiny s tím do 16 patrně nic neuděláte. A já vám k tomu všemu ještě i zahraji. Ale co? To se nikdy nedozvíš, protože začnu stejnojmenou baladou a skladbou Leony a Jarka z dlouhodobého čela naší hitparády. To víte, po Bartošové a Sepeším, Chladilovi a Simonové, či Evi a Vašek, tady máme další skvělé dueto, amici, dueto, dueto, nikdy se nedozvíš. A krá-

To byla kapela The Struts a skladbička Primadonna Lake Me z roku 2018 alba Young and Dangerous a věřím tomu, že jste možná už ten klip i viděli, protože v něm se prolnul kdo jiný než Alice Cooper. Taková malá, lehká výpomoc, když na to přijde. Jinak, co máme dneska za den, asi víte, je pátek, to znamená, na to se všichni těšili, konečně bez deště, sluníčko a tak dále. Dneska svátek slaví Leoš nebo Leo, dnes je i Mezinárodní den za odstranění sexuálního násilí v konfliktech. No a prý se dnes ještě slaví Mezinárodní den procházení se. Tak bude asi pravděpodobně lepší z mé strany se při kopulaci nervat a běžte se raději projít. Uděláte lépe. Ale neuslyšíte rádio, pokud nebudete mít

0: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.
2: Je nej.

Lunhinmos, kapely Battle Beast, tak jako aktuálně, že? No, zkrátka dobře, je to starší záležitost. Ovšem, novinku tady pro vás jednu bych taky měl, ne hudební, ale spíš informativní, když tak vezmeme. Jdeme, přátelé, za informací, protože jeden člen kapely Fade No More potvrdil, že se kapela skutečně dává dohromady na turné poté, co se na sociálních sítích objevila upoutávka, na které se nad davem na koncertě objevilo logo kapely doprovázené textem 2027. Baskytarista Bill Gold pak skutečně potvrdil spekulace během vystoupení v podcastu Rock Talk, že to udělají. Jo, uděláme to, budeme hrát. To znamená, že Fade No More se vrací a to je dobře. Pokud jste viděli jejich koncertní turné poslední, to bylo to svatební, tak jste určitě mi dáte mi za pravdu, že to je fakt zážitek je vidět a slyšet. Teď je uslyšíte.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.

Snad si ještě pamatujete ty tři sourozence z 90. Mbab, jmenovali se Hansen, toto byl Tommy Johansson a jeho cover verze letošního roku, komuhle z tomu. No ale tak to byla vzpomínka jenom a pojďme dále. Já jsem tady včera, když jsem končil své vysílání Losba Stardust, tak jsem říkal, že nemám dobrý pocit z fotbalového mistrovství světa, konkrétně z vystoupení české reprezentace. Každý mě ujišťoval, ty vole, oni to dají, Bastič, nekecej do toho, vole, ne. Já blbeček jsem si na ně vsadil, no to jsem zase udělal terno, jo. Vsadil jsem si teda i na Jihoafrickou republiku, ale s plichtou a tak ta mi vyšla, takže jsem to vykompenzoval za nulu, ale řeknu vám jednu věc. Podle odborníku to byla reklama na antifotbal ve všech podobách a prý jeden z nejhorších zápasů, jaký kdy zatím mistrovství světa vidělo. Já jsem se díval na pár zápasů, třeba mě fascinoval zápas Anglie s Chorvatskem, já Chorvatům fandím, já Luku Modriče teda zbožňuju osobně, protože co ten frajer dokázal. Pro mě dokázal Luka Modrič víc jak Ronaldo, ale to je samozřejmě osobní pocit, to není o tabulkách, o číslech a tak dále, to ani omylem. Ale Luka Modrič, tady kousek ode mě bydlí jeden soused, který mu je neskutečně podobný, i s tím frňákem takovým jako. No ale myslím si, že naši reprezentanti jednak nastoupili v neuvěřitelné sestavě, které jsem dával obrovskou šanci. Já jsem netvrdil, že když nehraje Souček, že se zhroutím nebo něco podobného. U Šulcíka vidím, že hledá nějakou tu formu, jako což o to, ale jako stínový minister sportu si to dovolit mohu, ale sám Šulcík se ani při té inkriminované penaltě moc nezlobil. Vlastně přijal verdikt americké rozhodčí Tori Pensové, která nařídila v zápase proti včerejší Africké republice penaltu po jeho zásahu rukou do míče bez protestu. Jestli byla jasná nebo ne, to nevím. Já jsem jenom zvědav, komu fandil Krejčí, že si jeho Africké republice a nebo České republice, to vůbec nevím a vůbec o tom média nemluví. Je divné, že platit koncesionářské poplatky a nevidět, komu fandí Krejčí, pane bože. No jo, ale jestli ta penalta byla jasná nebo ne, jak pro koho? Experti v Anglii, kteří glosovali utkání pro BBC One, se diví a kroutí hlavou nad pravidlem o ruce. Teboho Mokena nakonec pokutový kop proměnil a tak Češi remizovali 1-1 s africkým soupeřem včera ve druhém ustoupení na mistrovství světa v Kopane, ale ta penalta prostě podle některých odborníků být neměla. Je to už v minulosti, prostě zkrátka dobře zkomplikovala ta remíza život jak i Africké republice, tak i tady teď momentálně České republice. Mi napadlo, jar, jestli by vám třeba minister kultury nemohl teďkom zpříjemnit chvíle. A kdyby jenom minister, pojďme, je a er. Minister, Ota, Oto, pojď, Valto tam, Ota, jo.

Jestli si myslíte, že Klempířovi k tomu notovala teďkom Alenka Schillerová, tak to není pravda. Ona zpívá úplně jinak, ale naše vláda se pravděpodobně chystá založit band, nevím, jak se bude jmenovat ještě ve své podstatě. Za bicími bude sedět minister Juchelka, který má praxi z Meduzy, to je jako jasný. Na kytaru bude drtit kdo jiný než Macinka, však si ho taky od Ondřej Hejma se Žlutým psem pozval na koncert. A sledujte, sledujte, jak hraje. To je Ondra a teď začne solo náš ministr Macinka. Macíny solo. Macíny solo, yeah!

0: to si vemte, že v té kapele hraje i Honza Martínek, to je bývalý redaktor České televize s Roškaňukem na kytaru, to znamená, že jim to tam pálí jako hrom, jo, a jede... Kdo bude na basu, to je úplně jedno, to může být klidně i Tejc a potom můžeme všichni rejdit jak vymalování. Pojďme, budeme rejdit! Máme hudebníky.
1: Vládu.
0: No a co, v Americe taky zpívá kdekdo, dokonce i Steve McDonald's.

0: Tak to byli Disturbed v závěru této hodinky a samozřejmě se přiblížíme v příští hodince, si povíme něco o počasí. Já něco vymyslím a určitě se podíváme na jedno zajímavé ruské kolo před koncertem Guns N' Roses. Těšíte se?
1: Dobře, Jirko. Dobře.
0: V pohodě, já se připravím.

0: Sport.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.
7: Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta.

Nevím, jestli to byl rok 25, ta skladba je z roku 25 od kapely Euphory, každý z nás. Ovšem nevím, jestli už to bylo v době, kdy vyměnili management a Dybiak šel od válu. Samozřejmě změnili tam toho trošičku více. Pevným pilířem kapely Euphory je stále atraktivní, krásná a nejlepší možná bubenička na Slovensku, Miriam Hodoňová. No a tady tohle to byla samozřejmě průzračná věc, poněvadž taky si uvědomili, že angličtinou to daleko nedotáhnou, tak začali ve slovenštině a hned to má úplně jiné koule. Stejně jako poslední hodinka první půlky dnešního dne. Je pátek, máme 19. Leoš nebo Leová svátek, Bastič vás provází ještě touto hodinkou, pak si dá hodinku bazén a bude následovat Los Bastardos. Máme 5 minut po 11. Dobré dopoledne a krásný den. Tady je Slash a tady je Radio Hey. Dobré odpoledne a dopoledne ještě vlastně. Co už spěchám, kam spěchám, do hrobu, tam se ještě naspím. Yeah.

tohle si myslím, že Volbeat je kapela, která musí ozdobit každý festival a každou akci. Mě ten jejich styl baví prostě, i ten jejich zpěv. 11 hodin 12 minutek, Volbeat dohrávají a my teď tady půjdeme trošku k vážnějšímu tématu. Teď opravdu konec ptákovin a víte dobře, že když koupíte něco na internetu, tak vrátit zboží bylo někdy martyrium. Zákazníci složitě hledali na webu a museli tisknout papírové formuláře a kdesi cosi a ti se odvolávali a krabice a nové balení a původní a tak dále, všechno možný. E-shopy nyní spouštějí novou funkci snadného vrácení pomocí tlačítka, protože od pátku 19. června by se Česko mělo začít řídit novými pravidly Evropské směrnice o finančních službách, která jedno zjednodušuje bezdůvodné vrácení zboží do 14 dnů od nákupu. Bezdůvodné. Právě to je oblast, kde byly některé e-shopy až moc kreativní a zákazník měl zbytečnou práci se zjišťováním podmínek, odstoupení od smlouvy a tak dále. Ovšem Česko zatím směrnici nestihlo transponovat do legislativy. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku, leží na stole v Poslanecké sněmovně kde jinde. Přesto ale e-shopy nečekali a z nadcházející povinnosti se vlastně vyrovnali. Takže co se mění? Zákazník má ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez důvodu do 14 dnů od převzetí zboží či služeb na internetu. V praxi ale tuto možnost některé e-shopy schovávaly například do obchodních podmínek nebo vyžadovaly po zákazníkovi některé úkoly nad rámec zákona. No a teď už je to úplně o ničem jiném. Zbytek se dozvíte samozřejmě přes svoji kamarádku AI nebo kamaráda v AI, anebo si to najdete na netu, anebo si nějak už dopíjíte dalších informací. Protože já tady nejsem jenom hlásná trouba, já jsem vám dal náznakem informací o tom, že může být líp, i když bude hůř, protože dobře už dávno bylo. Teď jsou tady No Fly. A pojďme, Rádio Hej vám hraje k dopolednímu

Tak jsem si všiml, že nám na netu nefunguje Song Changer, to znamená, že vlastně nevíte, co vám zrovna hraje. Jestli jste to nepoznali teď momentálně, v této chvíli, tak to je smutný příběh, jako jste Davida Kolera chudáka nepoznali. On se tak snaží, ještě v dobách Lucie, to ještě chtěl teda. Rouháš se Bohům, dohráli s 11:22 a jaké to bude počasí. Za chvilku možná poznáte i Saxon, ale já vám to napovídat nebudu. Mapa českých měst ukazuje, kde bude o víkendu nejteplej. Ono už je teplo tady u nás. Já miluju, my jsme celou nedávno hovořili o tom s sousedem a s jinými napříč spektrem, nezávisle na sobě, že může být klidně 40 stupňů a budu spokojený, budu happy, jo. Já si to, co budu potřebovat, vodu na to vodu mám, jo, prostě, že já miluju teplo, já jsem letní typ, já jsem lev, takže já musím takhle mít rád, jo, nesnáším zimu, neumím koulovat, saňkovat, lyžovat, bobovat, neumím vůbec nic a nebaví mě zima a nic takového a je to navíc nákladné období ekonomicky. No ale teďkom to bude zajímavé. Místy vystoupají teploty ke 35 stupňům, pocitově až k 39 stupňům. Největší vedra zasáhnou jižní Moravu, Prahu či severovýchodní Čechy a budete se podle meteorologů cítit jako v prádelně. To znamená, že vlastně ty teploty budou opravdu šikovné. Budeme sice, jak říkají meteorologové, jako v prádelně, to znamená, že nám bude horko, dusno hlavně, jo, kolem těch, jak říkám, ta 40 je šílená a hrozí i tropické noci, teploty nebudou klesat pod 20 stupňů. V Praze třeba se taková situace očekává pro noci ze soboty na neděli i z neděle na pondělí. Chlapci a děvčata, jestli vy to tam v té Praze přežijete, ježkovi zraky, no věřte tomu, že zbytek republiky si z toho těžkou hlavu nedělá, to ani omylem. No a na druhé straně, co se týče jídelníčku, experti doporučují ovoce, zeleninu bohaté na draslík, který reguluje vodu v těle. No a hlavně, prosím vás, pěkně, teď bych byl, nepijte alkohol, nekuřte. Horké nápoje byste měli používat tak nějak rozumně. Srd na všechny keci a dojte si, co chcete.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
4: Rádio hej. Hej. Zůstaň s námi na hej.

možná neuvěřitelné, tato skladba je z roku 1991 z alba Prisoner of Paradise. Ovšem, když vezmete původní název této skladbičky, dostanete se k R&B zpěvačce Kelly Rock a byla vydána v roce 98 jako single z jejich debutového alba. Kdo koho tedy skopíroval, asi víme, že? Kdo si koho co půjčil a podobně. No je to jenom taková prostě, že trocha lásky mezi nás a tak dále, jak to znáte sami. Jako. No když vezmete v úvahu, tak včera jsem tady odpoledne hovořil na téma pošty a vůbec doručování takových těch zásilek a podobně. No a vězte, že nejsme na tom tak špatně, anebo víceméně nemáme ten problém jenom my. Britské poště trvalo celých 19 let, než otci dvou dětí doručila dopis, nebo časopis tedy pro mladé rodiče. Jin si objednal v době, kdy jeho dcera měla ještě, byla malá, syn byl teprve na cestě a dnes jsou oba již na univerzitách, takže výchova byla zjevně úspěšná i bez rad odborného tisku a ve své podstatě si můžu říci, že si mohli tak jako pískat ještě, že po 19 letech. Já nevím teda, jestli bych si objednal před 20 lety, co jsem si mohl objednat před 20 lety. Porno časopis, tak akorát to bylo módní u nás už, ale jako, jako já jsem přešel ze Štyrlístku, Ohníčku a Sedmičky pionýru a z ABC jsem přešel rovnou. To je, ne. Já jenom že říkám tak jako, že ty časy tak nějak vedly. Pojďme dále, pojďme radši za hudbou. Toto jsou Hollywoodští vampíři. To je vlastně název, který založil John Lennon a Bob Dylan kdysi dávno a toto jsou už muzikanti a konkrétně vám zpívá Johnny Depp.

0: zpívat o lidech, kteří jsou mrtví, tak to je vlastně v podstatě i poslání hollywoodských vampírů. Joe Perry z Aerosmith, Alice Cooper, zbytek Guns N' Roses, Johnny Depp, který tady momentálně měl svůj solový party, vědecký i gitarový. Tak to jsou hollywoodští vampíři, kteří, a to já vám asi nemusím představovat. Je to bavento, byl jsem na nich v Praze a možná ještě někdy půjdu, pokud se tady objeví. Ale koukám, že na hodinkách máme za minutku 11:45, takže pokud se chystáte k vašemu polednímu obědu, přeji vám dobrou chuť. Já už to dále dramatizovat tady nebudu, a to z jednoho prostého důvodu. Poněvadž mě čeká po 13. hodině Losba Stardos a vás tady koukám, se dívám, že kolem toho poledne tady máme naservírováno tolik muziky a tolik jako reklamy a všeho možného mluveného slova, že já prostě řeknu jedno jediné. Mějte se parádně, užívejte léta, uslyšíme se za hodinku a 15 minutek a mě to je všechno úplně jedno. Takže čus zatím, jo? Krásné dopoledne, ještě zbytek.
1: Hej rádio, hej rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.
0: Hlavně nezapomeňte dodržovat pitný režim, to je dost důležité, přátelé, abyste přežili a vydrželi.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Rock Castle.
2: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července. Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
5: Jsi na šrot, to my taky, jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio

0: prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivých hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej stupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
5: Bylo 12 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
10: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
11: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
3: Rocky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
2: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Rocky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
3: Tady, Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
2: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No. Přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesy, podívejte. Je tam Ray Cogtangent.
3: No jo, donesela, done.
4: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
5: Slyšíme se.
4: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
5: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
4: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
5: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
4: A na to si přišla sama, Lefrendo?
5: No jo.
4: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
5: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
6: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepaté. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
7: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
4: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
5: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
7: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
8: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
7: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
8: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
7: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
0: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušný. Buďte slušný.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání s Jirkou Bastou.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Lehká ženo, neble, to se ukazuje díky počasí plném proudu. A jediné, co vás může virtuálně schladit, je hudba, co vám nabídnu a keci, které budete muset strávit třeba jako nedávný oběd, pokud vám na něj zbylo. Nemyslím tím ekonomicky, myslím třeba čas. Tak prýma náladu a jdem na to, není čas ztrácet čas, o tom žádná.

80. léta, Honza Cezar u kroku Františka Janečka, myslím, zpíval původní verzi této písničky a toto už jsou Uspávači hadů současnosti Škvor a jejich verze Vizitky, kterou jste právě doposlouchali na Hej Rádiu v probíhající 12. minutě této první hodinky. Je 19. června a slaví svátek Leoš, také Leo, je mezinárodní den za odstranění sexuálního násilí v konfliktech, tak nevím, když se milujete, proč do sebe kopete. No a jdeme cinkat a zvonit a kondolovat. V prvním případě je to 76 let od narození Ann Wilson z kapely Heart, kterou za chvilku uslyšíme v jejich megahitu Barracuda. V 63. se narodil Simon Wright, bubeník, který si střihl koncerty třeba z AC/DC nebo z Diem. A teď si vemte ten paradox. Píše se rok 1987 a Guns N' Roses koncertují poprvé ve Velké Británii. Jejich vystoupení se koná v klubu Mark v Londýně. Tři roky poté píše se rok 1990 a třeba takový Prince hrál ve Wembley první ze 12 naprosto vyprodaných koncertů svého evropského turné, což se za další roky u Guns N' Roses rapidně změní. Mimochodem, ještě o nich v této hodince, anebo v té příští, anebo v té další, ale určitě v dnešní době bude řeč. Protože je tady taková zajímavá věc, která se stala před jejich koncertem. A teď už Barracuda a Ann Wilson a partička.

0: Dobré popoludně všetkým poslucháčům praje z nebeského komentátorského stanoviště Karol Polák. A my tu počúváme Hej Rádio, lebo sa umiestnilo v pretekoch o nejpočúvanejšie rádia v prvej 15-ke na Play.cz. Blahoželáme a prajeme rokovej muzike zdar a Rádiu Hej zvlášť.
1: Hej, hej!
2: Rádio Hej.
1: Perfektná muzika.

Grupa Los, Rolling Stone, starbička Ugly Kid Joe z roku 2015. A teď pojďme za těmi Guns N' Roses, ať to nezapomenu, poněvadž jsem stará skleróza. Zpráva britského deníku Daily Star uvádí, že několik lidí minulou sobotu vidělo pár, jak se v jednom z klecí či kojí ruského kola oddává intimnímu aktu, zatímco čekali na vystoupení Guns N' Roses v Doningtonu za závěr večera, samozřejmě čekali. Zdá se, že jeden pár našel prostě způsob, jak zabít čas na cestě, zatímco ostatní čekali, jo? Takže oni si zašli na ruské kolo, obrovské, velikánské, tam si šel. Někdo jim pohlídal džíny asi pravděpodobně. Záběry údajného činu, nebo činů, se o víkendu objevily na sociálních sítích, ještě kdysi nebyly vlastně kamery všude, ani na těch mezích a podobně, ale že vás už že vás dokonce lidi sledují na ruském kole, že obcujete s někým, že si chcete švihnout, jak se říká, zadarmo, a ještě vás nabonzují na kliftoní, no tak tomu, já nevím, co je to za demokracii. Čínská určitě ne. Tu má na svědomí právě Guns N' Roses. China's Democracy.

Byla 2:45 a my samozřejmě pokračujeme v našem programu dále. O tom žádná. Musím teďko momentálně vypnout telefon, až mi volá jedna kapela kvůli zítřejšímu kšeftu, ale to nevadí. My jdeme dále, protože jsem tady jako stínový ministr sportu teď, protože po včerejším fotbale každý má otazníky nad hlavou. Samozřejmě, pokud chceme postoupit na mistrovství 26 letos a postoupit ze základní skupiny, musíme v závěrečném utkání překvapit domácí Mexičany. Pokud budeme hrát tak jako proti Koreji nebo proti Jihoafrické republice, tak je překvapíme určitě. Jo, oni totiž nebudou vědět, jak s náma hrát, protože ve své podstatě to je, no to vám řeknu potom v závěru, jak je to s těmi, ale s tím alkoholem a s játrami a podobně. Ale Češi vědí, že duel s Jihoafrickou republikou měli zvládnout za 3 body a bohužel nestalo se, je to historie. Svěřenci Koupka se dostali do situace, že o jejich osudu na šampionátu rozhodne závěrečně klánín na zaplněném azteckém stadionu v Mexico City proti favorizovanému a zatím 100% domácímu výběru. Já si teda osobně myslím, že už se včera byl skeptický, no ale no, já jsem byl záměrně skeptický a taky to se vyplatilo. Ještě připomenu, že do 16členného finále nebo 16 finále postupují přímo 2 celky a dále 8 nejlepších z 3 míst z celkových 12 skupin, celkem tedy 32 mančaftů. Jisté je, že skupinu A ovládne právě Mexiko. Bodově ho sice může dorovnat Korea, ale jako první nově rozhoduje vzájemný duel. Ten mají díky triumfu 1-0 lepší právě Mexičané. No a co ten naši? Ve hře je stále i 2. místo. Pokud parta kolem kapitána Krejčího zdolá Mexiko a jeho Afričané porazí Koreu, ale způsobem, aby Češi měli lepší celkové skóre. V opačném případě by Češi skončili 3. 4 body by jim však dávali velmi solidní šanci na postup hraničící až s jistotou. A takhle bychom mohli meditovat dál a dál a dál. Jistota je jediná. Pokud opravdu pořádným fotbalovým výkonem, tak jak to napsal jeden kolega, já ho nebudu jmenovat, pač ho všichni znáte, tak ten napsal, že i Baník v nejhorší formě mě by zahrál lépe než reprezentace České republiky včera proti Jihoafrické republice. Já si myslím, že s tím nelze než souhlasit. No a proto i následující písnička je jak vymalovaná přímo pro ně. Zpívá Jirka Lang, bubeník skupiny Turba. A tím pádem hraje kdo? Samozřejmě Turbo. A komu se nelení? Tak v kapsách se přece zelení.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce. A i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

či nebý? Toť otázka. Od vás může připravit i Sebastian Bach, který rozjíždí už další svůj song. A já věřím, že i v této druhé hodince rozbastardost se budeme mít jenom báječně. Pár informací, plky z druhé ruky a net information bez záruk.

krásná záležitost, co říkáte, rok 2000, kolik to bylo vlastně, 2003 album Bananas, ta skladbička Mám tvé číslo, mimochodem těhle, to byl film už v roce 1934, nebo to byl taky vlastně, to bylo album jazzového saxofonisty Toma Čepina z roku 1993, zpívalo to spoustu tady tyhle ten název, jako, ale tohle to byly samozřejmě pár play, to jste asi poznali. Teď ovšem půjdeme za jinou kategorii a možná uděláme radost těm z vás, kteří už dejme tomu Manowar jako svoji oblíbenou kapelu odepsali. Protože Hlas srdce byl skutečně vyslyšen, jak psali Manowar na své sociální síti. Je to tak, zahrají totiž v lednu 27 během 4 večerů u nás v České republice 4 koncerty. Na každém z nich odehrají legendární alba Kings of Metal a Fighting the World, a to od začátku až do konce, takže to bude fakt mega koncert. 15. ledna zahrají u nás tady v Ostravě v Ostravar aréně, 16. ledna v Brně, pak 18. ledna v Pardubicích a 21. ledna v Praze ve sportovní hale Fortuna. Takže Manowar, tedy 4 velké koncerty ve velkých městech, ve velké zemi, ve středu Evropy, o které tvrdí, že je strašně malinká. Tady je Carry On a co jiného než...

Takové úžasné dva světy, co? To není pořád jenom Du hast, anebo Night and Night is Love Balloon. Jojo, tak tohle to byl Till Lindemann a Nena. To znamená dva světy, východní Německo a západní Německo svého času. Co si budeme nalávat? Ale pojďme kupředu, zpátky ní krok, protože pokud dneska večer budete spálení ze sluníčka, unavení, tak říkajíc z toho, co se děje všude kolem nás, tak si pusťte dneska večer Radio Hej, to je samozřejmě. A kdyby náhodou ne, pusťte si Čet Art, navíc poběží tam koncert Michal Pavlíček a přátelé, nebo Michal Pavlíček and Friends z pražského

Auto Univerza z tohoto roku, kde bude také spousta přátel. Vím tuhle informaci od Majera z Dimitry Bubeníka, který tam taky hrával, taky odehrával už nějaké věci, takže zcela určitě bude velmi zajímavé sledovat tyhle ty naše legendární party.

Radio has changed our lives and possibly saved our lives.

Šílený Rob Zombie a jeho vlastně první single z pátého studiového alba, které vyšlo v roce 2013. Myslím si, že píseň naříkla nad současným stavem rockového rádia, jako jo, to si budeme namlouvat, o tom to také bylo, to se netýkalo nás jako rádia, hej. No ale ve videu se objevilo třeba i breakdancující kostra a vystoupení je Zombieho manželky Sherry Moon Zombie, mimochodem třeba šik žínka. No a Zombie uvedl, že zájem o videa v posledním desetiletí, to tehdy řekl, jako jo, pomalu klesa, tak začalo ho natáčení hudebních videí nudit. No a tehdy ještě s ním hrával John Five, který je dneska vlastně kytaristou Mötley Crüe, že to asi víte, o tom jsme si tady povídali. Tak se kapela prostě rozhodla udělat maximum pro to, aby natočila vynikající video. A vlastně to bylo první hudební video, ve kterém právě zmíněný kytarista John Five nosil namalovaný obličej, no, aby prostě ho asi zřejmě nebylo poznat nebo něco podobného, těžko říci. Tady už je další kytarový mák a ten na tím se zove Gary Moore. Ten Gary Moore, který za 30 000 dolarů prodal název své první kapely Skid Row, hádejte komu?

Teda povím vám, že vlastně v podstatě onen Robert Plant v dobách Led Zeppelin to byl ďábel za mikrofonem, ale posléze se pak z něho stal uspavač hadu podle mého názoru, o čem svědčila i tato písnička, která právě dohrála. No nic, já jsem tady dopoledne říkal o tom, jaké krásné počasí nás čeká dnes a celý víkend, jaké budeme mít teploty až ke 40, bude tropická noc a tak podobně. No a meteorologové, když už vydali dopoledne jedno prohlášení, tak zápětí, aby si kryli záda, tak vyhlásí druhé, že nás čeká nejen tropický víkend jako takový, ale že nám hrozí i bouřky a deště. No tak vidíte to. Oni že řekli ještě sníh, jako aby byli úplně z oblika. Jo? No nic, varoval předtím, dal výstrahu, že tento hydrometeorologický ústav, že rozšířil na druhý stupeň před vysokými nejen teplotami i na neděli, ale bouřky se mohou tvořit oba víkendové dny, zejména v odpoledních a večerních hodinách. To všichni, co pořádají nějaké akce, to znamená třeba v Lučině tam mají 70 let obce, což děláme my, jako, takže tam jsou různí tublatanka, 24/7, já nevím co všechno, tak kdyby jim večer pršelo, tak to je tradice, už dalo by se říci. No a ostatní, vím, že různé sbory dobrovolných hasičů slaví své výročí, obecní slavnosti se slaví a teď představte, že meteorologové vydají vyhlášení, že v odpoledních a večerních hodinách se budou tvořit bouřky. No tak pro ně to je klid, že jako hotové. Bude to platit v sobotu a v neděli. A ještě to upřesnili, že se to bude týkat především Čech a západní části Moravy. Tak bychom v některých lokalitách u nás v České republice mohli jásat, že jo? No ale tak jako tady fakticky všichni lžou, kradou a jsou loží v té republice. Nic jiného se tady neděje normálně. Nic. Do konce hodinky nám zbývá pár minutek, dáme muziku a potkáme se v té příští a já si skočím osvlažit své 12 kg schudlé tělo.

0: Dvoudenní hudební festival Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.

Kytaru jste asi poznali, Tony Iommi samozřejmě a s ním Robbie Williams, kdysi dávno vyhozený z Take That, 2 roky zeploval, dělal si srandu ze všeho, pak naskočil a jaký ten zpěvák, že mu dneska říkají ve Velké Británii, že to je jeden z nejlepších zpěváků v historii vůbec, tak vidíte, co všechno stačí, ale já si myslím, že Robbie Williams je dobrý borec, stejně jako vy, co posloucháte, ani vám 10, 20, 30, 40 a nebo rovnou 50.

Kapela, kterou mám trošku rád, brzoští Seater, ale tady v této podobě se mě neznal a mně se ta sklepička začala líbit, i když je z roku 2014. Hele, přátelé, my tady pořád jenom fotbal, jo, předtím hokej, ale my tady žijeme i motorkami. Na Autodrom Brno se po roce vrací mistrovství světa silničních motocyklů. O dění na okruhu i mimo něj samozřejmě budeme částečně jak kdo informovat, ale fandové adrenalinu a burácejících strojů jsou na nohou, protože do akce šel i Filip Salaš dnes a další světová ESA. A náhodou dneska v tréninku Salač dojel, hádejte, na druhém místě.

Jo, přátelé, tak to byli samozřejmě Lordi, to jste asi poznali, no a ve své podstatě musím říci, že tahle ta skladbička byla z roku 2023, byl to vlastně single z tehdy připravovaného alba Scream Writer's Guild, takže novinku jste dostali a teď je třeba, abych se tak trošičku vykecal, ale vážně, lidi, musím se tady vykecat a asi mi budete rozumět, protože jak já, tak určitě i vy dnes máte hovor, jak vám z nějakého call centra volají se zaručenou investicí pro vás. To je v pořádku, dělají svou práci, ale někteří jsou neskutečně urputní a přestože se jim snažím vysvětlit, že rakev nemá kapsy a že si své peníze umím nejen vydělat, ale i utratit jinak a lépe, tak přepnou do agresivnějšího módu a v té chvíli otevírají studnici mé slovní zásoby a pokud mi netřísknou telefonem, hned to udělám mnohdy já. Ti skuteční nadbožrouti mě začnou napadat a přesvědčovat o své skoro víře a nepustí mě ani ke slovu. Co vy děláte s podobnými lidmi? Ptám se, protože mi stejně tak dnes i denně volají klienti o programy na firemky, obecní stavnosti a podobně, a to nejen jako speaker, ale i produkčního. A tak beru každý telefon nebo zavolám zpět, protože agentura musí fungovat a mé programové koně musí taky na pastvu. Ale toto? Některým nestačí slovo šmejdi, ani to, že jde o určitou formu stalkingu, ale nechybí tady krapec slušnosti. Stejně tak to jsou energie, vysavače, doporučení na nějaké matrace a postelové přikrývky a co všechno a podobně. Je to opru z první kategorie. Dáte vy za pravdu? Máte podobné zkušenosti, anebo jste úplně z jiného soudku? Tak dneska už teďkom oslavenec. Oslavenec dnešního dne. Leo Morocchioli má svátek. Tio, pardon, ti amo. Tak jsem ráda písnička.

0: si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.

RHTL. Co to řekl? Judas Priest je P. Rob Halford RHTL. Tak nějak jsme si pokecali, no, na závěr, co si budu hlávat. Hele, podívejte se, já tady koukám, že spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie. Jim hráblo. Když před kamerami nechali v pomocí buldozeru demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motocyklů a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrována, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami. Srdce mé krvácí, já jsem proti podobným demolicím, které by jiným mohly pomoci. No co už, a biznis kvete dál jako obličej puberťáka v rozpuku. Já si pamatuju, jak jsem jednou moderoval akci, kde přivezli úplně nové auto, nebudu říkat značku, je to tady odsaď kousek, a normálně říkám, aspoň kola si vezmu. Ne, všechno rozbít, rozsekat, aby bylo vidět, že jak to je těžké rozbít a tak dále a podobně. No, já nejsem zastáncem toho všeho možného, já jsem zastánce humoru a vegetu a vlastně de facto máme pátek, je tolik, kolik právě, tak si dělejte, co chcete. Hlavně to nikomu neříkejte, podle nikoho se neříkte, nikoho neposlouchejte a žijte svůj život. Oni taky nežijou ten váš. Radio.

Nevíte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

Ladíte páteční odpolední Radio Hey, tohle byly Europe. Shodou okolností jsme o těchhle švédských rokových veteránech, stále mluvím o skupině Europe. Mluvili jsme o nich, je to v podstatě pár dní a mluvili jsme o nich v souvislosti s jejich novým albem, respektive chystanou novou deskou. Ano, je to skutečně tak. Tahle švédská legenda chystá nové album, dokonce už představili první ochutnávku z té nové desky a jestli se nepletu, tak tahle nová deska by měla vyjít 25. září, tedy po prázdninách. Countess Madness se bude jmenovat a je to, tuším, nové album po 9 letech. Tak uvidíme, jaká tahle deska bude. Zatím soudě podle té první ochutnávky to vypadá velmi, velmi dobře. Navíc na přípravě toho alba se podílelo spousta známých hudebních osobností, takže se dá očekávat, že to opravdu bude stát za to. Konec konců uvidíme v září a budeme moc sami posoudit, jestli švédská skupina Europe dá zase takovou muziku, na jakou jsme v minulosti byli zvyklí. Dost řečí, pojďme za další skvělou muzikou, tentokrát i za českou, čeká nás Kabát, pak taky Firehouse, Alan Daisy a bude to hodně odpoledne samozřejmě mnohem víc.

0: Zdraví vás Honza Toužemský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Tady je odpolední Rádio Hej, páteční odpolední Rádio Hej, s vámi taky Standa Čeněk a na startu další hodiny třeba Blackstone Sherry, Angel Heart nebo Aleš Brychta.

0: Ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej, s vámi Ideál Standa Čeněk a tohle to byla kapela Rocktom a jen tak mezi náma song, o kterém já tvrdím, že je to skladba do rádia přímo stvořená. Jmenuje se Poletíme. Mimochodem, kdybyste chtěli tuhle kapelu a třeba právě tuhle píseň slyšet naživo, tak je to vlastně tak trochu náhoda, ale můžete a to hned zítra, pokud si uděláte čas v 17.30 a vyrazíte do Týnce nad Sázavou na Music Park, to je akce, kde můžete slyšet třeba právě kapelu Rocktom, krom toho taky skupinu ABBA Stars nebo týneckou kapelu TNS. Já myslím, že je to docela dobrý tip na to, jak strávit zítřejší večer. Takže Music Park, Týnec nad Sázavou, zítra v sobotu 26. Na rádiu hej, další muzika ode mě, teď klasika od Judas Priest nebo třeba Kissin' Dynamite. Hezké odpoledne.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem, prostě hrajem. Hej rádio.

0: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
1: Švýcarští hardrockeři Gotthard rozšiřují svět svého loňského alba Stereo Crash. Novinka s názvem More Stereo Crash přináší 8 skladeb, které vznikly během nahrávání původní desky, ale na album se nakonec nevešly. Fanoušci se tak dočkají hned 5 dosud nevydaných písní a také skladby Mayday, která byla dosud dostupná jen jako videoklip. Zajímavostí je i nová verze oblíbené skladby Liverpool. Tu tentokrát naspíval frontman Nick Mider společně s legendárním hlasem kapely Krokus, Marcem Storacem. Nechybí ani rádiová verze skladby Burning Bridges. More Stereo Crash vychází na CD, limitované mini LP i digitálně a potvrzuje, že Gotthard mají stále co nabídnout. Je to sice krátká, ale velmi poctivá dávka melodického hardrocku, která potěší dlouholeté fanoušky i nové posluchače. A teď už si pojďme připomenout, proč patří Gotthard mezi nejvýraznější jména.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIT, Staré Hradiště.
1: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican, pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Jonáška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: A co to má být za film, Pedro González?
12: Roky 6 Don Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
11: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
12: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
11: To se mi snad zdá, teď si Rocky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí, já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte, je tam Ray Kroktangent.
12: No jo, donesela, done.
13: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
14: Slyšíme se.
13: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
14: Ano, Ray, právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy odposlouchávaných telefonních hovorů.
13: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
14: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
13: A na to si přišla sama, Lefrendo?
14: No jo.
13: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
14: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
15: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli, ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Funglnový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
16: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne, aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
13: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
14: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
16: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
3: Tady místo předseda Vlastimil Hustý.
16: Nazdar Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
3: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to... Abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to se vymyslel sám.
16: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Dámy a pánové, krásný podvečer vám všem. Za malý okamžik nastartujeme písničky na vaše přání na frekvencích rádia Heja do České republiky. Carlos už je tady, ano, máme tady i lahev červeného. Dáme si ještě Krokus.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Dámy a pánové, je to tady písničky na vaše přání, páteční písně. A vy nám píšete, strhové kamenice, sedíte v hospůdce u

Ano, je to tak. Jsme s vámi převážně v ranním éteru, tedy ranní směna neúplná s vámi dnes večer po 19.00. Tam, kde jsme my, tak je s námi společně také stavební holding Enteria Pardubice.

Teda 8, je to možný? Karle, je to možný tohleto? Je, 4.8 a budeme hrát na Sečskou přehradu. Tam si přejete Metaliku k pivu. Závidím, trošku závidím, Karle, nalej to už.

James Hetfield, Metallica, 20. minuta, po 19. hodině, hezký podvečer, dá se říkat večer, ale slunce pálí, 35 je tady, chrudím se nám probouzí a tam si přejete kapelu Dimitri, Strážná věž. Dneska tam budete mít, jak se říká, vytroubíno, samej kamion, ale každopádně já vás zvu do Pardubic na skvělou velikou akci. Monstrózní, rockovou, rock in kapela Traktor na Cihelně.

Je to úžasné, vy nás posloucháte i v autáku, v kterém vyrážíte skutečně do Pardubic na skvělou, já se nebojím říct, největší dnešní akci na Pardubickém kraji. Už je to tady, skutečně, tam si to vychutnáte, tam si to dneska užijete. Kapela Traktor, Martin Kapek a spol. Ohromná stage ZL Production. Máte co vidět, máte na co koukat, frčte na Pardubice, cihelná.

Je to neskutečné, jakou má sílu éter rozhlasový. Jedete v tranzitu, další parta na traktor, posloucháte rádio. Přejete mě, aby to frčelo v éteru. A my vám přejeme krásnou podívanou s kapelou Traktor, protože to stojí za to. Pokud Martin Kapek má šanci ještě poslechnout. Martine, zdravím tě a děkuju za včerejší přání.

Ale pozor, nejenom v Pardubicích posloucháte, posloucháte i v Litomyšli na koupališti. Podej mi to, ať na to, prosím tě, já na to vůbec nevidím. Dana nám napsala: pánové, prosím o zahrání kapely Arakain, jestli máte skladbu 7 hříchů. Máme. A dáme.

z Litomyšle budeme posílat písničkové přání do Chroděmy pro Věrušku Meatloaf krátce po 7:30 a přejeme příjemný pohodový pěkný večer.

Ano, běží a pokračují písničky na vaše přání, tedy páteční písně, tak jak je znáte, jak je máte rádi. Partnerem naší ranní show, ale také ranní party, která vysílá právě v dnešním večerním éteru vysílání nikdo jiný než stavební holding Enteria Pardubice.

Je to úplně jasné, švédský Hammerfall, 45 je tady, 7:45. Hezký večer vám všem. Plošně v České republice, tak jak jste zvyklí. Hrajeme za okamžik do Kroměříže na zahradu, kde grillujete Dynasty.

Rozjeli jsme to skoro tanečně dynasty. Ještě Dragony a potom budeme hrát pro Liduš do Pardubic, Joe Cocker. Ten nám k tomu napsal ještě krásný dopis. Zdravím vás, Milane, a všechny, kdo poslouchají nejlepší rádio. Posílám písničku pro letní pohodičku. Děkuji, tak za okamžik.

0: a my si musíme začít najíždět na vaše hudební přání, které je Joe Cocker pro Liduškovo Pardubic. Tam budeme muset udělat takový dva skoky, aby jsme se tam trefili.
1: Hey! Hey Radio CZ.

vynikající, úžasná muzika Bon Jovi Runaway. 5 půjich minutek do 20. hodiny. Vy to nádherně sunete, ta psání. Plníte to tam e-mailovou schránku neskutečně. Nestíhám jako, tyhle, nestíhám. Posluchačka Beruška si přeje Mr. Big. Ano, skladbičku už máme připravenou. A podívej se, Karla napsala, jsi úžasný. Jsi úžasný, to je, hele. Berno, to je dobrý.

nádhernou muziku vybíráte, Mr. Vic. A teď už konečně Pardubice, Liduška, která si napsala Joe Cocker. Není jednou, zkrátka, jak to napáskujete, musí to trošku ladit. Joe Cocker.

Dámy a pánové, písnička k napřání legendární Led Zeppelin. Skladba je masterována přímo z koncertu ve Wembley. Kdo má rád klasiku, tak si přišel určitě na svý 8. minuta po 20.

My už sledujeme další písničkové přání, protože skutečně se jich urodilo v dnešních písničkách na přání mraky a nevím, jestli to vůbec jdeme. Lukáš Radim, jinak Radim, pro ty z vás, kdo Německo nezná, tak se nachází vedle Luže a Hroubovic, tak pro Lukáše, ale každopádně on to posílá, pozor, svým rodičům, mamce a taťkovi, rok tomu poletíme za okamžik.

Lukáši, vybral si skvělou muziku. Zdravíme do Radimy. My se přesuneme do Polabin v Pardubicích. Napojíme to, jak se říká, v kuse. Tam grillujete a tančíte na zahradě. A budete tančit až do rána. S kapelou Roxor. Ještě nás zdravej, Karle, zdravej nás. Vildo, kluci, čau. No tak ahoj.

kapela Roxor, která se vám líbí a hrajeme to i v ranním éteru. Já tady mám další e-mail, který dorazil. František Weber ze Sedlce si přeje Aleše Brichtu, nechte vlajky vlát.

Zdravíme ranní prout ve večerním vysílání, to tam psal Mildo hezky. Posloucháme na hřišti ve Skutči, tak kluci. Hej, slyšíte mě? Tak volume. Volume doprava.

parádní beatová muzika, Katapult, Oldazí, ha?

stíháme odbavovat. Šárka, nový Bidžo. Jestli mohu poprosit, Motorband, pár důvodů, jdeme na

Další písničkové přání přesně o půl deváté budeme posílat do Zaječic. Jirka s Alenou mají mejdlo na zahradě a už tam frčí pro ně kapela, která tam hrála, myslím, předloňský ročník, co se týká rokové noci, kterou děláme společně.

nádherný text, nádherná muzika. Kuda! Já tady zároveň mám také informaci od promotérů kapely Traktor, kteří už jsou připraveni v Pardubicích na Cihelně. Rock in, skvělej, veliký, monstrózní mejdan. A napsali mi, Mildo, všechny schrudí mě, pošli do Pardubic a z okolních obcí a měst za chvilku startujeme. Jeďte tam, protože to bude stát za to. Je to velký!

0: Otahereš alkohol a je tu další písničkové přání, tentokrát Vladěnka ho napsala, která si přeje písničku pro tatínka a píšou ještě tatínku, moc tě zdravíme, ahoj, moc tě milujeme.
1: Z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.
0: No a to byl Radek Řezniček. A jdeme.

Kapela Alžběta nás přivedla k finále dnešních písniček na přání. No a nám nezbyde za okamžik nic jiného, než jít do ručníku. Karle, děkuji ti za asistenci. Kurva, nalej to, ty.

ale ruce chceme vidět, pojďte všichni, pojďte. Poděbrady jsou veliký město, je vás tady hodně, tak jdeme.

Byli jste úžasní, my se s vámi rádi loučíme. Samozřejmě, že se neloučíme na dlouho, protože v pondělí ranní směna naskočí. A Poděbrady, Poděbrady, zdravíme!

Já žasnu, vy se tady léčíte s pohybovým aparátem, hele, ale to, co předvádíte za tance, to je úžasný. Tak ještě vydržíme, dáme ještě jednu a pak už opravdu půjdeme kam?

dnešním partnerem pro písniční napřání páteční stavební holding Enzeria Pardubice, H-Centrum Pardubice, hokejová hala Enzeria Pardubice.

0: Zvukaři, technici ještě ukazují, Mildo, můžeme přídavek, jednu ještě můžeme dát.
1: Ještě můžete? Takže turbo a všem krásným dívkám!
0: Kolik tady je ženských? Zvedněte ruce. Nádherný. To je nádherný. Karle, to si připijem.

Pomalu, ale jistě se s vámi loučí naši technici. Pozvučovací, osvětlovací agentura neslyším, nevidím, .cz. Mějte hezký večer, mějte

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na

Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí, ve kterém se zaměříme na to, co se odehrálo ve 24. kalendářním týdnu. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a teď už kapela Creed.

10. června v roce 1972 se v pořadí 7. album kapely Rolling Stones dvojalbum Exin on Main Street dostalo na vrchol britských ostrovů na špici žebříčku nejprodávanějších alb teď už kapela Kiss.

V roce 1946, 11. června, se narodil John Lawton, zpěvák skupiny Uriah Heep. A v roce 1949 se narodil Frank Beard, bubeník kapely ZZ Top. Ale my se teď jdeme přesunout chvíli na českou scénu, je tady Divoký Bill.

12. červen byl velice přínosný pro kapelu Boston, protože roku 1951 se narodil jejich kytarista a zpěvák Brett Delp.

13. června v roce 2000 kapela Arctic Monkeys odehrála svůj debutový koncert v Sheffieldu, takže my si teď pouštíme

14. červen, rok 1949, to se narodil Jim Lee, baskytarista, klavírista, houslista v kapele Slade.

15. června v roce 1946 se narodil Noddy Holder, kytarista a zpěvák skupiny Slade, a v roce 1985 se Dire Straits na 9 týdnů usadili na vrcholu americké hitparády s albumem Brothers in Arms. Takže teď už nám pomalu začínají hrát Dire Straits a song Walk of Life.

16. června v roce 1996 dosáhla Metallica na vrchol britského žebříčku nejprodávanějších alb s titulem Load.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce, takže já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj.

0: rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...